0: Agus fokal sjá ein tús nach na kleire a har nú fer mu mach agus fer mu mach go má gur vonan ein tú agus gunna ve posta agus nach hul bain se behege sin ke gur kapu gur her fan am lienta nach hul bain se behege sin le maidanas na le ocht na ver a vi en sigleir
1: Well vi me tamalo in a play lesi nach hul bain trach
0: Sja?
1: Bain trach fede tam mas
0: Sha.
1: Well,
0: Nach hwyl sy'n hen special, gymwch na ffyr

Tú sálinn leis glór an tinnin huiib ar maidin in iof ceol nú glan in tinnagi ond Lewis Ganú le Elaine Riley agus Dóhi Gormley agus cohordachas lohobar nú fós siad le gwerid agus in isht an Lewis Ganú ta cimacha compression mar sin ta siad an gnóhoch na lehintísha agus chola mwyd rílani in sin wohomb The Rakes of Drumlish an tan vir geitian agus sin ceonachom an fitileras gan de longfurt na Paddy Reynolds far cha forwór a híl in nó áurach The Journey by Train an tan vir a dór ceonan sin agus sé Joe Liddy a chom in ceon sin agus in tiú ceon The Jolly Seven ceon a chola sid castig John agus Jacinta McAvoy agus chola sid frisina ag fer chun de chlóid ar úsga ceol benach délis Martin Connolly sin Elaine Riley agus Dóhi Gormley onan Lúiasca nú agus beidir bein glasach mwyd písín ele a sin rúviera on chlóir. Bish a dachiol aga hefigul arnú ag sgol sáu rúili clansi ta dúna se hogin seacht an oinio vö veis na siolti ar siúlin sin gi cahar a chlóg is rád na caracha gundé an chlóir agus bei Elín agus Dóhi in sin lisant Lúiasca nú. Well, mar dira tá Lúiasca letúrti machan sean is frisnein ar maidin Carmel Gunning, Cahir Chligi, sinning cawn a thain rhwyb ar madyn yn yw. Mae'n trwy'n gyrra'n anam y chwrs a hata, ni lori ar teg sy'n chwrdd e cwgi hyn, y cwgi tri, nw hocht gair yn i, hocht a hocht, nod i hocht a siach, nod i tri a do, cwgi cwgi cwgi cwgi yn WhatsApp, agus cywl bîn ag rte.ie yn siola rifas. Tam yn dyna mewn hwys ylda fresion, agus mil a ffod rhwb teach drach ddwch yr ein ar na bali sy'n fresion. Siachiad Sean McGuire agus Elaine No, Neil Lane Riley, Eileen Lane, ita in the tenta in jail.

Rúvishin, bhí muid a geistach leis an grúpa Peter Street agus Round the Fairy Fort agus the Darling Girl from Clare in sin acub sin Onan Lewis gan nó Gillian McGrath, John Paul Reynolds, Finn O'Hanlon agus Simon Crehan a chualamid in sin. Lewis gala Carmel Gunning a talatúr sti mahaile maidin niuf cahar ligi an teidil a taid mar sin mat si bagir an animchar sa hata ta mila fáil si rúb sin iana cúgi hían a cúgi trí hocht cair an ia hocht a hocht náid a hocht a seacht náid a trí a dó cúgi cúg a cúgi cúg nó ceol bíin ag RTE.ie Mar ni epgint a si geistach leini muíne si gárn ar maidin ma hú bóide si lan gúl chalag an a siar tíf sin gama tá éman tarín a geistach lein sa ráin an ún garvan ag an de bort lorge agus gwrm y denim sy'n mael o'ch eitio eimwyn agos fwy lan gwylch olygon i'n sarain mor na slain sy'n fresion agos ta mor ti'n macen roch di e geisdach lein fi ciol na ffwysio i gael eglas dal yr madyn gar gynnaet yn ar siol yn ar seilif James Morrison y dyrs agos cam anem sa hata sy'n di'n thag oed dywor ti'n ciol na ffwysio i gael dyrs du sio eglwys gyrin agos ffwysio gyn na speira

Tom Doherty, Farbusca Keol, Maria Lynn, in Chin, Erbiano, Holm with John McEvely, Angus John Kilkinney, in the Fidel, Agus Shane Mulcrone, Ed Unmanjo, Larry, the beer drinker, Angus Doberman's wallet, a Holm with in Chin Wahob, Agus Nahia, the V Creole, the Divin. Dennis Maguire, as Litted Moat, Tatusta Samola, Ed Madden, the Paddy Ronal, Agastachlin, Ed Eleanor and Borg, as a Keol, a Tanichtala Shamadin, Agus Kahmud Denims, the Samola Fresh and Paddy. Agus tá móire ar a gáhán a géisteach lín ar maidin agus andúlacha a d'ar síos na rincíis gibáil agus na corn fípui agus ar chlár chudach an ceúil san híde híne has si chasú gá corn fípa le parcio cíf agus beidir Julia Clifford na hanta crónan san chéton agus tafada sin a dianó sam lean nídia cuig an ní agus chanúin ní cairnín d'ar síd amach a tedalam chlárintach a d'ar sí mahu mórir gáván góf mea tórech de ólis gud tibórig vekma búl mea nana wáyan gud agus beid gynnyo fach múti maach ke as a wyr pad ar an písín sin a chasra sin a hidia hína ar nús minic a chasach Pára Kio Cuiv agus Julia Clifford agus Dennis Murphy Dante Chéle agus na Macinti Gorchiong na tafid sin a bhí an písa a tá i gestad Pan gwech mwyd, ta cewn i'n bag jasel yn siob ach wan rŵan, ta bli an gwych a ansalt as yn y siog i'n yn siyn fi siad i'n cioop o'r gŵl yn choer ar y fel o syd ti wam o gwys da diw er maadyn. Nach jas as yn rŵan agos nach jas o'ch lwys tegwyd tŵw ban sosa as y gywl y rŵan. Sina wil teach i seach gydí seo, ma ta si bygyrra ta da rolin, cwgi hi'n na cwgi cwgi tri, hocht a caran ni a hocht a hocht, o'n a si chonde gys yn nifer WhatsApp, nod i hocht a siat, nod i tri a do, cwgi cwgi, a cwgi, a cwgi. Sio ha John Berg, agus letter calo hua.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: An nuíocht a gcéanna tá sí leis an scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghlaíomh cáit dualaíos. Tá UNICEF féis sa láirtí leis agus sláinte chuis go mbeile uisce agus campaí chuir go bhine séile le chuid leis i bobla sin héis i scrios rinne gáiceartaithe talúna sa tír de céadaoin. Tá brú ufas a chu raspidéile dúisgurt na tíide sin. Tá os cín chéir a chéad déag duine héis mháis, gortaíh os cín 3,000 duine agus tá na mílte eile fós a réara. Tá ra lú buachail éimlíon déagúis réad a bhí sáiní is minigur le chéad lá. Dúirt André Spert chun garnacht Medicine Sans Frontier gur bead a pobl héin atá ag díana chud is smúgan abair hárala agus tá rialtas cáint ag muintir bhina séile i déir na chuil cúna na achuiní gagur ar fáilrób. Árí na náisiúnéon tíag go gas nó domáiste atá dianta sa tír os cín 6,000 milliún dollar. Dúirt Doug Beattie, báil go chóhanol Stormont agus ar cheanada an UUP go gatha ambatsman na bólíní sa tuisgirt fisrúchana dhéana faoi méid a bhí ar ólas ag BSNI faoi na cuid an Ignatius sin ar cintíh Jeffrey Donaldson an teachtain seo caite. Ú do réimrí idir Doug Beattie iad na tuairiscítáin gúil ifigeach sinse go rá ifigeach sinse ros na pólíní ar in eolas faoin gin a lompaid a bhí ar bun ag Jeffrey Donaldson bliain sal ar cintíhe. Rinne fórsaí bheit a caiitiile ansaíhéad an Iran réir agus é ag muíomh gur scaíil an Iran dúrachan agus trón le lunga trochtala i gcéolas thar mús, déir an Iran gur ansa siad san áiteachaí i gúáite agus a Mehrain agus chuin tíad a chuid milliona de chéile faoin sas caga a háú. Tá an teas a gá dúi díran na Eorpa gúna agus aga thuair go mbeon teocht ní sair diniub na mar vidi a bhana i boblach na seicis san ungar agus a bolain. Bhíon teocht os cín gáscór céim Celsius i gcuide gon ghearmáin i né. Tá na húdra san astra leis i bhíná le dheartar ar bheith an hóisialta nach gluon le rialachaí bhaine le gasúd i rúbalt. Tá cos curas a tír sin ar ghinógu fi heblianna dé gaí se bhar na mbeán hóisialta ach dúirt in rialtas nach chultir clí leis i gasc. Tá le tiile cóachta thuirt freisin gona rialathirí chuir na dlithí seo i bhaim san astráil agus caitha cólachtaí technolachta ólas a thuirt faoi méid atáir bunacab leis i dlí a chólíonna. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: I nuíoch de tuúlaigh táseart sa tuaisceart a léuigh maira dí andan. Gartiú beirte jimpiste bóir a Harley Gantar an Alcharí Trónóna Nhé. Harleen jimpiste Gantar wala na bó na ruwala cáran na rosadig taistel in iedan crán. Bí na sérvisi égan dalig in leher agus tugun vairt a hegtar a bhír cuairt sa Gantar go hóharlan le tuur canning le hei cór léis. Tectar nach bhfuil an gartaithe rá chrom chúise. Bhí coid do bhealach in ena chéige sa sé atar Harleen Chimpiste druitir feid tomult le ling do na seirbhís éigin dala a bheith ar a leir. Arciú chuig herapar sihir déag a gondaid go na ngáil le blian de réad an ngála se tagú don chóilear condaid declin mihin ag creniú d'órim slentin nietar le garidj. Díar a cóilear mihin na tála sin a bhína se tuairiscí go scríú banisteir cuairim slentse pobl aimanat na seirbhise slentse chuig doctorí Chailey a dueisgeart na condaid a chur a nuildífa gur ó geirú siar a dhéanú ar herbhisí therapa sihir. Dúirt Dermot Monaghan banisteir cantar aimanat na seirbhise slentse gwal arciat donna fálantais sa seirbhis ar siúl fí leir agus go mbeidh seirbhis omlan therapa sihir ar fuil nar bheith sa líon chi fornia bunche má. Jash Gael gola mwinyu a cadiw la galang lecla cremu costa in ningfyr corhyr fwelenys a dwrch an siana dorman y spoil. Chiadi ofig na nebraha pobli mwinyu dahid sa cwig mili euro in nyeid an ar ystech Kevin Boxer Moran cwyrt a chwrt ir a chantar e ti wakos a hen chyprenia agos a tannaib agos a chynchyr ta cremu costa ar gini tanagoni y nacin costa. Dwrch a siana dor boil gwl sylaga gygor hyr tywys le sianobr sionys ar one prenia. Yw'i cwrlio comdai yw gwnnw ngal 5.6 miliwn euro y reti trechdala o ermaha gyhys y comdai mlyna dyr eir anelisio ŵr y tagenta y gynegriad ffynyf gyhys eirin no an WEI. Ys anyn sy'n agos ceherdeg ffyn gyd dan y reti trechdala ylig y fes yn cwrlio comdai ywel y gafil y syffis y sê dar leis y negriad. Gersed gwl cwrlio comdai yw gwnnw ngal yr hyn dan ni geng dy dyr asetula yn jai ffyn gyd dy gwrdd reti trechdala o ermaha gyhys. Bei balach an ar a dó a trí a nefni yng Nglangiesh, dritir fai trí len chacht yn siugan, gus obor chochwyl ar bonig cwrl y condau gwn yng ngal ar y fala. Bein bala drition le mwera, jilwyn, gydyn chydynge, ydy'r hocht ar modyn agus y siacht a chlog trnona a handle agus dromplwyr a lwgan sy'r y fala. Bei trecht o'r balach yl agus iartyr yr rini ysa jywantys balach yn wehera agus iartyr yr homanihe ffeicli ar ei trwma tasdal yr falach yn ar y do se tri gydyn y celebyga agus yn sy'n enennig i gysa se gyhyrd yr rhe agus a walwrch. Lirin o cwrl ar ei condau eichle Brian Carr agus Anthony Malloy gima lygarid fi'n wylio fi ar y ffis y bali sio chorw. Dysid gyrosiad y jagwyl gyrielta lys yn chwrlio condau yr un llesht. Tan colat Cherrymore Kitchens ym Montarigat y Rís yn neud a hini olwyr yn y storale agos monarchan yn colat y malwgwn yng ngal ysgris y fiswaithiart. Dwi'r colat gwyl ordihe yn enw agos y gyrmaff i leher. Wysid bwyahas lenagod customary ys y gwyd ffwedio agos taciach do Harleen Chini. Bei Cherrymore Kitchens tri hablian yr y nod ymlianna. Isla Martin agos Harry McLaughlin y colat agos fi siacht wedyn y ffosiach o golen amsyrra solar Harleen Chini. Bei bêm fwyliau i'r gheilig agos yr gheiltach dig ffeile Wyn Festifus o'r rechdal i cwrl y condau gwn yng Ngal y mi ar yw ffofer ymlianna, ydw'r Chantara Stetch Charlie McConlogue. Dwi'r tra gymeisio sio i enw mor ffyrt dan chomerw y tyrbon modiwl a hachant ysgeiltach dy fe bronta yr llantr sy tîr ced blianio hyn. Dwi'r tra'n tar ystech McConlogue gwyl rynt bartys yn negrw eg rhan y rialtys chon chomerw ced blianio enw yr gheiltach di na tîrau. Wyn trwy'r gerhar ysgu dod yn res y cora tradition to smonering. Giri lys na gerhar a ha Simon Ronan agus Michael O'Donnell ysgu dod yn lladech y wyn trwyma yn nwchlan na giri ylan a fi yw'r siwl ymol ysgeri y dwysgart wal y clia la gyrid. Sean Llatw Yeri da gerhar a ha i gwnnw dwchlan na giri ylan y wyn. Heri sydd a gori ar ac hyn na'r ychrych ni sydd yn res i drohos yn li bomatio agus bronw corn Dennis Gini ar na gerhar a ha corn y bronw dan lladwyrs na sgeri yn lig y jeg cigas yn li. Bei mwertin magrwyri ysgart y chorcio y wynio comartys o raniach dyr y channos da gynnu ffesta a fi yw'r siwl yr eir mor ffyrt ddeil yn y sianferica. Bronw corn cyfniahan e mwyn grenier. Fi cerdlana o raniach dy daws yr y channos agos celu hi'r siwl yr rhych y jarw siachdynia mor chodj da neile. Sgil y baes agos sacri hi tori. Fro Sile Gini na Sile Nigugain Grifosu ys Bolognas yn Fulcara bwes yn ynad altrwnys Marymount Llawcan Boliglia Jihine. Bontra y fi yn chi agos Marin Birch Walk agos Nino Wenglicha chymau la Gerhar Wen yn tahar Nil o Dugain y tan y Fisionar yn Nicaragua Gailtala agos Cairdia. Tar a ffara sywala yr eistyniw agos beig a ham podrin yr yn li ychlog yn nogt. Corhw Sile Gini sy'r olyg etiw yn ei afrin y fen le i dro pobl nhw ffynan yn ffolcarach y mwera. Ni fe ffara sycha ag dan chaelach y wen yn ein podrin yn nogt. Agos sacri hitori John O'Donnell y sefyr y cehyr er ysfridio na dyrubyga a grafys mynd i lebaen o gwyhysto o ffwrbwes yn olang yr ychacting swychart. Corhyra y rylic hola gwglysio yn mynd i lebaen y mwera yn ei afrin y hunie gyllog i ddia pobl y chri ronlifa y donlwyllio. Ien yr arad o torri rortis na dyrubyga niw o'n dochlog gyhan podrin yr ychoc dychlog. Fi siar tri sgor gyliau blyng dy is agos marwn trwy'r moc Birch Nina, Gerhard Wen, agus Garchlan Lish, agus Lishan, Sinawal, Untwishgard.
3: Príf scéalta a níorhaid chaléamh ag Seamus os ganlán. Dúirt ceartéag fíin géad go hisimthóirí na náltaí is gan na Warbacha i d'eagar survey go chuid na roinne éidechais gur bhearlóp gur a méirla a bhúnaí a gcuid gasúr. Ceirchaid trí fíin géad go na tuismthóirí a thug freagra dó fíin géad an líon go hisimthóirí i d'eagar an survey is gáil heilirna a gáis áirige a dúirt gur béirla bhí wahab. Lean na tuismthóirí i d'eagar sa gantar sin. Cad fwy'n gaed gwna tuismthóirí i d'eagar ar y garw rua y ta wafr y fyrla agos d'eagar cadchas a hoch tuismthóir as na cad fichid trí tuismthóir y survey. Cegus bonan torri yn torfei y garna gwyl fichid fwy'n gaed y garw tagas chri fyrla captar nach dugun sin leargus chiart ar by ar chos sgolwyd yn sin. Nier d'eagar ach Cúg as na chéad a hailech agus fé an survey agus fágan sin gur teilech bháin a thug tacacht

0: Sa tráchláirchaí seo do bhío a chrúlar chulachrúnún zelún ag leo si hían, tá na tochailt a gartlan RTE réidir na gaeltachta, le blá se áil go chuid go na mídaní a chrúlú as a stúdió a bhí go réidió a fhenam lianta a gúislán na bhara a gondi bhío. Chlosúr PC simúla cainte a rinne muinte bhío leis a gréaltúr Sean O'Haley nach Mairan. Sin an chlár seo do bhío chulid alún ón níú le fichead go bhí meitheamh ag leo si hían limsa Evelyn Suárez.
1: Nid ydw i'n mynd sgart, a chaffo bwyd yr hynny, a chaffo bwyd yr hynny yn rydydwyr o, gos dwi'n y blai a bwysio dy giri sy'n wasgo wygt ar nifo gyda'na.
2: Wel, sio yn gyrdyn, rwy'n mynd yn exotic gyrdyn iawn.
3: Beater, ie, ta sy'n naf clytyn te, yn sio. Fi'n sio yn nisgyrt ni hwyrpa, no, sy'n Afrik.
4: Bwyr sgilta, lwyn gyhynia, lymsa, Michelle Negrina, ar RTE,

0: washing stitter gahishal istach go cool na hangi mission to sma korai gaile le shukla fisha cool ag skulina gaile kanan score fo sek tiberdar ne gas slua tes pali stacha cha e parki kana im lawn ri on chest on his phone cha long go bon bail ag sa gaile garot ma ti max go fali kan na shagas ko tshin e tai geliem e korkatein garot ma ti max e kildira khstak dina balti ya kan na shagas na cluffier fad cáil te gotí seo ag tibredáin bhfuil portláirige do máta híon náidir sé déag le híana dé agus bhfuil corcu tibredáin náidir fi híon le náideachta ag maidir le gaile foiir corcun ceansáir a gaile i máta híon na teo im leán rí chum seachtain óchain náidir hochtta ag le híon ácht agus i máta dó hí sé far go bhreanna bíon bua ag gaile ar portláirige híana trí déag le náidir trí déag mar sin tá buile trí bliana in seo ag gaile hálar í bhall na páce agus captí na fórne ceirí ní gháin Tá gan cheann seo thugeal go gaile agus fechttasínta cruisteach ag tibredáin go dí seo im léana rúidirríomh na mún ar nói agus céan a réideló ag sos go dí se gomórtas an grúpa bhfuil tá chufa mór an seach an trún se agus gardíí amach an glufh seo gonne gaile istecha teo le gaiile rí scoomhí cheala a chu cheann te sa spás mar bhhana eile a bhile níomh mepíic níomh mefi ceíáil cáilte sin ag díomh mepíic agus i grúte ré sin bhhana eile ag tibredáin agus ag chuomhí bhechain glána tí cáór Mít a fada, síos an sinna dzóna dos iach, tia trasa go gaile, tan leachul í dhornach, sní kira níc í benna dávidi, garu yn parmach, ta sín fwy rú bert srúr an a dia, agus í tarni gatal, agus í garan chanchan an parmach, sní leachul í dhornach na gaile, kira níc í, mar sin is bwyli sír, a mach a tal na chog go gaile, hir se lín a lealar, agus an cúl bore, ben líf tomas, sér a ní a lé, tia tamach, chon an bwyli mach sa hó gel, hís an fal vedinta ar kira níc í, mar sin, Hina hina gaile, náidi hina taig tibardáin, agus seinu med gilea caitin itra, e borki chanui, e mlaanrui corcu, er war uchtar, er war habla grúpa hín, seifuín tekup, haaklif a grúte, portlaurige, sa darnáit, er trífuínte, kán buchta, kán kálte, gaile sa tríuat, er trífuínte, kán grúte, agus kán kálte, agus tibardáin, hís er wunat habla, agus gan clififi grúte, agus gudisha, gomortas na kríf a grúpa hín. Marsan, tam bulia tíblina sa fatte, ag tibardáin, halari, balna agus mora díhstín a chu seanse stecha drona as í cán í tappalte stecha sinnaice í gear a grééis ní bhíon na feach grééis ní bhíonna gan stechate a tá coolíon na gaiile bhéan sin agus a díanana díon chosin dear fad in cáse a le éisiú hebredáin tá réitear gan steach bara diná fear chun déna hirhí tá sena liberty sin sin na gúnaí a sí fáteag tibredáir ní ríéis marú eile agus a gar íon porchan cí grééis ní bhíon casan tríach bhar le lápáce gohhad le ceín blalach trasstanse a bhar le imirne crá imir de crá cá mór mí a chát Bwyta gymr ni'r cra, y wyl si on, ta si heret sestan. Ash yn ffwl i'r olyn, cwrw heret sestan, eg ymr ni'r cra. Masrin, agos ochdw med, caet ydy tros y geidle, y borch i gynnu ym lanri, gael yr hyn y hyn, tibr dorn i'r nodi ddw, ffoc mwyd ym lanri, agos dig mwyn si set yr ish dili.
1: Gwyd ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud Bwyle mae chwn y gŵl hyn, cawn i'n garyd, gof fad y lys yn lawn cwl i, o e mi nil i, ffwrs i'n pas am naes, wwrs i'n slitr, o'n y lŷn y ffem i edrych ffein, ac sy'n stac yn dro cwl ffordd lorgau, henig brian yn nil i gawn i mae chwn gŵl, is dy ffrab yn slitr, os cywn y cyn, is stac sy'n angwg ffolyf, con yn cwl y frwna, corc y gynnar i ddim, cwl i'n ffaitau. Mae'r ragran sy'n egau portlorgen i esyn o'r un i brin agos ffogon sy'n gwylid sgôr treis gyda denomad, denomad gyda gyfeil corcu cyn cyn yr hen a hen le noed y ddw cwrs gwrn y portlorgen tact o'r un i brin agos o enni ni'n cadlt agos i'n bysgydd ceg gysgylid ar yn cwl sy'n eistach agos yn sgyrt y mŵr dyn o y bwyntleis bysgydd sos dy gyda o'r dysyn imyrt gyn yr olta gyna coch o lŷn adra mae'r tos e'r ogwm agos yr oris gyfeil yn gweithio on y loed yr ffad i fod o'r corcu i instant cyrla agos ddo hynna hwyr dig portlorgia dyfod o corcu i gwydisio sychle er yn o'n si yn syn lor yn i ce eich dach gyda yn lon tosi gyda orlen i cael oed orlen i cael oed pas o'n nash gyda sy'n sy'n i cora corcu fiac yn dain cerwg sy'n sy'n i cora yn cawns yn awol i ce ac yn cawns yn awol las mo sy'n i'n tan y cawn yn i ce le tan cwrw mwyn eich ei corcu yn cawns yn o hir se cawn yn cwblin o mad o hyn leis o orlen i cael oed smacting si sgit yr olig ys dach gwyha ac dim i gehir y clas dyr dyn gwyle yr hef dy loif y lle agos yn bwyle bach tog yn eisig Brianna peg trwmlu i'r Brianna nôr o'ch chi'n dod si yn gwyl sy'n ysgrifft si ys dach yn sy'n siw nomad Shocking, I don't see it. He said, top part large, I guess, Nimir to Mahalar in the park. Denom at the Gustad second. Imehansa had Farkirin, Corky Kunkin, Henehen, Lenoide Do, Christogivshe, it didn't call him August to Bradarden Agara.
0: Shagra bíl maith a líam tá déanúm at gulé caite ní tros a gaile puin teile fóitiréis a gaile agus níomní nílan bán rhaid a chlóri in rastach agus kiolchí coolí in áhlan heret a son a tá tibradár ní tíchtan tró ar an umtí cám úr bantistach a gímar ní efron an stas a gúin in trin sa si gara greis ní bíon a sa gamach ach fín conchim balí roáta agus a conchim balí mach ar hív na lovi clé amach agus ar fóril ar nói is éad gaile shrimp bíl in the trá wild a port lodge shear me I brun is a clific Can the Shire host a Burkey Nolan, Rotor Cuffet, Lashin, Noddy T. Dick, Noddy Heaney, Gafat Tibberdorn, it's here to chop a chance to score a cup. Agus and Concha, Bulte, Egg Emer, Ni Efernan, Agus and Shota had a test on Egg Emer, Ni Efernan, Achtrock, Fuckamach, and should be a cool button in the Gallery, Sarah Ni Ali, Fud, Emer, Ni Efernan, and Concha, Agus Hjolchi, Gahar, the Stech, had a test on the Yanoi, Hassan Doyden, Eddie Halis, Gomorta Strachan, Shear a couple of me up and Agus Vimpo, a Gallery, Hibberdorn, Heal the T. Lad, not to eat, Tagalis after Nonsintra, and Concha Patistach, Valenir Nilan, Nishin Aniol, Brutirashin, Excellini Rainan, Nirainan, a Turtikan Chamach, its own TV, a Gallic Pru, a Hibridarni Mulor in the Park, I guess, what do you want, Tashan Hibbert Muncha, a Lorna Park, Arnoi, for Tibridarni, Consor Gaia, Gavlian, Honeclif Castra, in the Sea Dig, Lad Nodiku, Tagalis after Tra, and in Nonsita Shansa Hulak, and the Stach and Drone Hulu Tra, and Concha Patistach. Agus Hashi Kura had a test on Agus Kulinele, Fortin Chain, Egalia, Agus the shoulder stack of hard had a test on the chain, Agus Creevy Calvi on the reach when one pulled the contract of hard, Stack had a test on. Machine, Gaia and Healing Tree, Tipper Dorn there, Nod Tree, Falkman to Parky Kilner, Agus Command Ashley Studio, that's the one it says.
2: Gurmila Mahat, Agara, Weladiru, a horsey pellet in his irish, Tossangu and Wio, Kiri, Agus Kunde, Lou, Haitian Nautino, Wantamas, and about the Lachia. Go chréh na blianana seo a cé hoicas an átíar nach gaiile nó blolia tan chluthe ceú canisteir nach os ar ggóir amachchanis a báid an chrócaí ag go ceire chlog sé choch breannach tá sa musca trochttarachta runne sa gceán áras agus gomas chu fada le chochanis go gluisiúd margós na fórne chumpáce agus chun é luúta mai cheappa fósa ceú rinse na choirí.
3: Targetive in a water test exhaust to Macho Gusado, Glyphilla Canish, Conchator, Le Rintwa, Blair, the Gallagas, Block Clear, Marjot, and Clifford Jernock, Clifford Caru Canish, Agaz, Tomahib, the Fornia, Tosmulash, and Balancha, Sonar Harshan, and Foot and Block Clear, Roda Sons, the Hope Shoot, Nilan Aru Dinta, Unirin, around the Rinnishatum, the Marshan, Bacon, O'Callaghan, Tasha, Ockley, Agaz, Tasha, Tasteless, a Fort Dimmer, Heaven of a Clay, Hunya, and Shot. It's in the Postito, Fair Kicking Ball, one Shna Evan O'Commerton, Lina Lawhun, Shintas, Sean McMahuna, Ona Canadia, Takish Data, Noyanos, Nathan Dorner, Gortun, Satan Jacob. Agus Dahi O'Brien in Yandy Ivide Cad. Leo Gannon, Theo McLanach, agus Charlie McBorough, a Coog Shea Gashacht. Alone Park at the Padro Coffee Burn Filter, O'Hortulareen Shacht, and Misha Tifratash, the Gunyo Run Roll at Tatrakata, agus Tivla, Kion the Shannon Dorish, Nebrian Howard. So Tosia, the Colum Baskelig, De, Conor Kellogg, Hammer Dermel, Lonakli, Giver the Hineg, agus Nilo Scully in Yandy Ivide Doyeg, as Dina Lontos of Vlaklia, Paddy Smallig Seed, Kierma Kilahunya, Kerdeg, agus Cormac O'Kushtila in Yandy Ivide Kuta. Gunagalivi will pull you more or deuce, Nahul Sean O'Kella, Lonakli, agus a Pukurtu Gulanya Crasso, Tasha Mastan on the a Haninsha Tostun Chagalia, agus an hour to the Tinta Gallia, Gossing Ferns Bidder, Finun Aloy, and not Shane McGrath. Marshall is the Postita Fair doing more vacation at Kochro Gleason, Jack McLinn is Bellacon Gallive. Tíbhle fearchon na mara cíon o'hírna na gibhidsí agus díma tíada at Corfinia in Gendi Ivdicad. Tíla McGuay, Sean O'Dolla agus mar dyrma Círon O'Mílí a hagu tí stáasa lína le chúl. Alona Parca ta Paula Cunnere agus Sean O'Machar agus ta Tussin Sinta Gaila ta Cíon O'Dochraig finu na lai ar a dahat stát agus Cíla McDowd agus lína Lontus at na Gaila ve Robo Fionata, Matthew O'Tierney agus Shane Bell. Mar sin o'r tásta na fórnimo ar a bark agus wil lucht lenta vlo clíanish a togel oot cruca séidig vís a lona darug agus bón agus gorm dís tús go chondéin lú agus muoinechan. Pócabeg marún agus bán tí húscan na dubs ar fad a grúca sé déag a tán lága hálin in seo tán dárda tíf suas agus a cafarsteach an fin in seo bocar chóquí fí chóí chéad na medic.
2: Gur míle maihead a chóirí mu de suga mór le cluthe an lei an cluthe carú canis stearnach tu chréibh hintir pelle na héidir i de gaile agus braclia agus tús a chur leis an action in sin i báid an chrócaí ag i cad a chlog. Ach tír mu de i ríis ar an action ó dheas agus an chréibh comógaíochta a imirt Corca agus Port Láirge i gimirt in sin i báid i rinn agus gomid a chofada le Liam go bheith mu de mar atá ó chuin nuair a chúl mu de wet faoi dheire i Liam bu iad Corca i bhí chun cí.